0: Zdraví je to nejcennější, co máme. Je zcela nezbytné pro náš běžný život, naši produktivitu, naše hospodářství a zdraví lidé tvoří šťastnou a jednotnou společnost. Podporovat ve všech členských státech veřejné zdravotnictví je proto jednou z hlavních priorit Unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu si povíme o tom, co Evropská unie dělá, aby posílila vnitrostátní zdravotní systémy a zvýšila jejich udržitelnost.
1: Není pochyb, že v Evropské unii fungují jedny z nejlepších systémů zdravotní péče na světě. Její občané se dožívají čím dál vyššího věku a jejich zdravotní stav je mnohem lepší, než tomu bývalo dříve. To je rozhodně dobré znamení. Evropské zdravotnictví má ale stále co zlepšovat. Zdravotní péče je mnohdy velmi nákladná. Přístup k lékům i novým zdravotnickým přístrojům je omezený a v neposlední řadě se objevují i nové nemoci a pandemie. COVID otřásl zdravotnickými systémy po celém světě a Evropa nebyla výjimkou. Aby se Unie mohla s pandemií efektivněji vypořádat a být lépe připravená na to, pokud by se podobná krize opakovala, zavedla na období od roku 2021 až 2027 program EU pro zdraví. Cílem tohoto programu, na který se vynaložilo celkem 4,4 miliardy eur, je vypracovávat a zavádět nové právní předpisy pro zdravotnictví. Prostřednictvím tohoto programu chce Unie zajistit, že zdravotnictví bude mít dostatek pracovníků i zásob léčivých přípravků a sektor tak bude na nečekané situace připravený. Program zároveň hodlá zaručit, aby byly léčivé přípravky i zdravotní péče občanům snadno dostupné.
0: Program EU pro zdraví samozřejmě není jedinou iniciativou, která se veřejným zdravím zabývá. Unie vypracovala komplexní strategii, podle které má být ochrana veřejného zdraví začleněna do všech oblastí politiky. Tento přístup je známý jako zdraví ve všech politikách. Dobrým příkladem je strategie od zemědělce ke spotřebiteli, která podporuje produkci udržitelných a zdravějších potravin. Další ukázkou může být akční plán vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy, jenž má za úkol vytvořit pro nás čistší a zdravější podmínky k životu. Evropská unie dokonce provozuje vlastní agenturu, která má na starosti ochranu našeho zdraví. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. A jak všichni víme, prevence je mnohdy účinnější než léčba. Jedním ze způsobů, jak nemocem předcházet, je očkování. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová v červnu 2025 na celosvětovém summitu o zdraví zdůraznila, jak důležité očkování doopravdy je.
2: The European Union has been a global leader in health.
1: Evropská unie je ve zdraví a v přístupnosti očkování světovým lídrem. A Evropský parlament v tomto ohledu soustavně prosazuje větší, lepší a spravedlivější investice. Jsme si totiž vědomi, že zdraví je základem, o který se opírá všechno ostatní. Mír, prosperita i stabilita. Preventivní opatření Evropské unie se však neomezují pouze na očkování. Zahrnují dále třeba boj proti antimikrobiální rezistenci. Bakterie, viry, houby a paraziti se adaptují na léčivé přípravky a ty na ně přestanou působit. Unie se dále snaží řešit zdravotní problémy jako kardiovaskulární onemocnění, která jsou hlavní příčinou úmrtí v Unii. Užívání drog, alkoholu nebo tabáku zvyšuje riziko srdečních onemocnění, například infarktů. V Evropské unii proto platí předpisy, které požívání určitých látek, zejména tabáku, regulují. Díky těmto předpisům se zvýšily ceny cigaret a na jejich obalech se objevily obrázky, které mají od jejich koupě odradit. Počet kuřáků tak výrazně klesl.
0: Dalším zdravotním problémem, kterému Evropská unie aktivně předchází, je rakovina, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve členských státech. Unie chce zabránit rozvoji nádorových onemocnění jejich včasným odhalováním a výrazně zvýšit počet preventivních screeningů. Počet lidí, kteří rakovině podlehnou, by se tak mohl snížit. Kardiovaskulární onemocnění a rakovina mají celkově v Evropské unii na svědomí nejvíce úmrtí. Mezi lidmi ve věku od 15 do 29 let ale situace vypadá trochu jinak. U této věkové skupiny jsou nejčastější příčinou úmrtí vnější faktory, jako jsou nehody. Na druhém místě je pak sebevražda. K té se mladí lidé často uchylují kvůli špatnému duševnímu zdraví. Psychické problémy ale nedoléhají jen na mladou generaci. V Evropské unii se s nimi potýká přibližně 84 milionů lidí. Kvůli těmto znepokojivým číslům přikládá Unie duševnímu zdraví velký význam a snaží se vytvářet pohodovější atmosféru ve všech oblastech života, ať už doma, ve škole nebo v práci. Kromě toho vybízí členské země, aby v oblasti péče o duševní zdraví poskytovaly nové služby, například zřizovaly komunitní centra.
1: Unie se stará také o dodávky léčivých přípravků. V březnu 2025 navrhla Evropská komise akt o kriticky důležitých léčivech. Jeho účelem je posílit výrobu a dodávky léčivých přípravků prostřednictvím snazšího přístupu k financování, zrychlených řízení, zadávání veřejných zakázek a mezinárodních partnerství. Unie dále zřídila Alianci pro kriticky důležité léčivé přípravky, na kterou je možné se obrátit pro radu, jak dodávky léčivých přípravků zlepšit. Pod záštitou Aliance spolupracují zúčastněné strany z členských zemí, klíčové firmy, občanské spolky a vědecká obec. A v neposlední řadě v Unii operuje také Evropská agentura pro léčivé přípravky. Sídlí v Amsterdamu a usnadňuje vývoj léčivých přípravků, sleduje jejich bezpečnost, schvaluje jejich uvedení na trh a poskytuje informace zdravotnickým pracovníkům.
0: Kromě vývoje účinných léčivých přípravků a podpory zdravotnictví jako takového, je samozřejmě nezbytné začlenit do zdravotní péče i moderní technologie. Celá Unie momentálně prochází digitální transformací a snaží se sjednotit své systémy zdravotní péče. Zavádí proto do praxe elektronické zdravotní záznamy, telemedicínu, nositelná zařízení, mobilní aplikace, analýzy dat a další digitální nástroje. Angažuje se ve využití digitálních technologií, biotechnologií a elektronického zdraví. To vše proto, aby zdravotnictví v Unii bylo i nadále udržitelné, moderní a aktuální. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
3: Chatten, spielen, einkaufen, arbeiten, lernen. Wie die meisten in Europa gehen wahrscheinlich auch Sie dafür täglich ins Internet. Aber Vorsicht, das Internet bietet nicht nur unbegrenzte Möglichkeiten. Es hat auch eine dunkle Seite. Internetkriminalität kennt keine Grenzen und Cyberangriffe können verschiedenste Formen annehmen. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um Cyberangriffe und die Sicherheit im Internet. Die Internetkriminalität ist weltweit auf dem Vormarsch. Cyberangriffe bringen Verbrechern immer mehr Geld ein. Sie werden ausgeklügelter und nehmen ein immer größeres Ausmaß an. Nach einer Umfrage von Eurostat aus dem Jahr 2020 rückt die Internetkriminalität zunehmend ins allgemeine Bewusstsein. Sicheres Surfen ist für viele in Europa keine Selbstverständlichkeit mehr. Nur knapp 60% der Befragten gaben an, sich gegen Internetkriminalität gewappnet zu fühlen. Im Vergleich, 2017 waren es noch gut 70%. Die Internetnutzer fürchten sich vor Datenmissbrauch, Betrug, Identitätsdiebstahl und sogenannten Ransomware-Angriffen. Dabei wird der Zugriff auf die Daten von Nutzern blockiert und erst dann wieder freigegeben, wenn sie dafür zahlen. Kriminelle im Internet nutzen verschiedene Techniken, um an Kreditkartendaten zu kommen und heimlich Bankgeschäfte oder Einkäufe zu tätigen. Eine davon ist das Phishing. Die meisten von uns kennen diese betrügerischen E-Mails oder Kurzmitteilungen. Manche Betrüger rufen ihre Opfer auch an und fragen sie gezielt nach persönlichen Daten. Ransomware und Hackerangriffe auf E-Mail-Adressen oder Konten bei sozialen Medien sind heutzutage eine ständige Gefahr. Kein Wunder, dass deshalb viele vor der Nutzung von Online-Diensten zurückschrecken. Wer Angst vor Cyberangriffen hat, kauft nicht gern online ein. Gefährdet sind aber nicht nur Menschen wie du und ich. Auch Unternehmen und sogar ganze Staaten wurden schon Opfer von Internetkriminalität. Zum Beispiel Estland. Im April 2007 war es Ziel eines Cyberangriffs mit katastrophalen Folgen. Online-Dienste von Banken, aber auch zahlreiche Medien und Behörden waren wochenlang lahmgelegt. Das war der erste bekannte Angriff auf ein Land, doch leider bei weitem nicht der letzte. Das war der erste bekannte Angriff auf ein Land, doch leider bei weitem nicht der letzte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den WannaCry-Angriff vom Mai 2017. Von diesem beispiellosen Ransomware-Angriff waren ganze 300.000 Systeme in mehr als 150 Ländern betroffen. Und was tut die Europäische Union gegen Cyberangriffe? Die EU nimmt diese Bedrohung sehr ernst. Sie wirkt aktiv auf die Online-Sicherheit in Europa hin. Die ersten EU-weiten Vorschriften für Cybersicherheit wurden 2013 verabschiedet. Seit 2017 sind weitere Gesetzesvorstöße gefolgt und ein Ende ist nicht absehbar. Europa fit für das digitale Zeitalter zu machen, ist außerdem eine der 6 Prioritäten, die Kommissionspräsidentin von der Leyen im Arbeitsprogramm der neuen Kommission festlegte. In den politischen Leitlinien für die Kommission gab sie folgendes Ziel vor. Ich will, dass Europa noch mehr erreicht, indem es die Chancen des digitalen Zeitalters innerhalb sicherer und ethischer Grenzen nutzt. Im Jahr 2020 präsentierte die Kommission schließlich eine neue EU-Strategie für die Cybersicherheit. Damit will sie das weltweite offene Internet schützen und mit besseren Werkzeugen und Ressourcen für mehr Sicherheit und den Schutz der europäischen Werte sorgen. Kurz gesagt, bringt die neue Strategie die Regeln für Netz- und Informationssicherheit auf den neuesten Stand. Sie setzt auf Vorbeugung gegen Cyberangriffe und macht es den EU-Mitgliedstaaten und ihren internationalen Partnern leichter, Cyberangriffe gemeinsam abzuwehren. Dafür steckt die EU künftig viel Geld in Forschung, Innovation und konkrete Maßnahmen in diesem Bereich. Thierry Breton ist in der Kommission für den Binnenmarkt zuständig. Bei der Vorstellung der Cybersicherheitsstrategie sagte er, worum es hier geht. Investitionen in die Cybersicherheit bedeuten Investitionen in die gesunde Zukunft unserer Online-Umgebungen und in unsere strategische Autonomie. Wir leben in einer Welt, in der es immer wichtiger wird, dass wir uns um unsere Sicherheit kümmern. Vor allem um die Computer- und Netzsicherheit. Wenn wir morgens aus dem Haus gehen, lassen wir Fenster und Türen auch nicht offen stehen. Doch genau das tun die meisten von uns mit ihren elektronischen Geräten. Sie liefern sie Cyberangriffen oder Datendiebstahl schutzlos aus. Denken Sie daran. Ihre persönlichen Daten sind wichtig. Und Sie selbst können am besten darauf aufpassen. So helfen Sie auch der EU, im Internet großräumig für Sicherheit zu sorgen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
4: il premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2025.
5: I 5 film in lizza per l'edizione 2025 del premio Lux del pubblico sono Animal, Daomé, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
4: Animal è un film drammatico scritto e diretto dalla regista greca Sofia Exarchou. Sotto il sole scottante di un'isola greca, gli animatori di un resort all inclusive si preparano per la stagione turistica. A capo del gruppo c'è Kalia. Più la stagione entra nel vivo e la pressione lavorativa aumenta, più le notti del gruppo diventano sfrenate e la sofferenza di Kalia emerge nell'oscurità. Ma quando i riflettori si riaccendono, lo spettacolo deve continuare.